0: Miku.
1: Shahrimizni qo'llaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 16.